sviatek ticho hviezdy pád. Oko kočky vlčí dráv, kraví oce skrycí stín, z pekla štěstí země dým, žíly listí ze tmy strach, kosti stromů země prach, ucho žida jazyk psí, srdce matky kočičí, tlamu zmije dračí krev, ďábla mléko z hadích střev, skřípot ostří střely blesk, skřeky skřetů střepů třesk.